0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Hledejte kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Hit Radio.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Věrce. Dobrá práce, Věrko.
3: Rudolf Lešení CZ.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
14: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hrát?
17: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
20: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
21: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá CZ.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
24: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Náplně hned.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Máte nás v kapse. Pod tímto heslem startuje spolupráce zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s mobilní aplikací Záchranka. Kraj se tak stal 11. v republice. Aplikace Záchranka je skvělá a měl by ji mít v mobilu opravdu každý. Jediný stisk tlačítka odešle dispečerovi přesnou polohu volajícího, jeho zdravotní profil i další údaje z telefonu. Záchrana tak může být o dost jednodušší. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná. Teploměry vyšplhají až na 21 stupňů Celsia.
13: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo.
1: No jo, konečně. Já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale Blesku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně. Michal Schulte, Arieb, hezké.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek, chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Ty jo, já pořád přemýšlím. Vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Kamíno a potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Keci, to jsem připomněla, my jsme takhle chodili už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo. Bylo to nějaký pochod. Bylo to v Polici nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti. Mohla si vybrat ze dvou vzdáleností. Jo? Já vždycky chodil tu kratší. A vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je hele historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů a i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777-937-777. My vám nasadíme na chvíli motýly do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na Akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýle. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Mandraže Motýly na Hitrádiu, 6 hodin 10 minut. Startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské Lázně půjde na houby.
0: Pavla Jablone na Torlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u Zegry a opékání buštů.
0: Budem štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčku v Rod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rymařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová, večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoltice, grilovačka, loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6B letos stojí za to.
0: Mm-hmm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání burstu za odměnu, jako než uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu. Takže
1: kámen, nůžky, papír teď.
0: Oba nůžky.
1: Kámen, nůžky, papír teď.
0: Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi mi teda podělala,
1: jo. Já jsem ti podělala, no. A tak já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem...
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kamoše nenarazíš. Takže Clean Bandit, Anne Marie na Hit Radio pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio 619. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hit Radio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se do nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
2: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
1: no,
2: v Praze.
1: No, já si říkám, já si představuju toho lepiče. Jo, že
2: lepič? To tak se jmenuje ta pozice.
1: Jasně, lepič. No, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
2: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
1: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jsi říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně,
2: přesně,
1: nebo třeba Nový moře v Ostravě.
2: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se, 9. a 10. října je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
1: Já bych to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to si dělají legraci, ne. Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava, ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
0: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
15: Alegria dny jsou tady.
0: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace,
0: pobytové zážitky,
15: adrenalin,
0: automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
0: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
0: CZ.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
19: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, dávejte pozor místy na dálnicích D1 a D2 na jižní Moravě, tvoří se tam mlhy, tak raději buďte ve střehu a nezapomeňte na mlhovky. No a na trase mezi Brnem a Kuřimí u České došlo k dopravní nehodě vozidla, které po nehodě stojí na krajnici, projíždějte s opatrností.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: 6.31, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě 50 000 dolarů. V přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nechty a také 6 rovnátek.
3: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
0: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože, hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla 50. Není, nevím, hele.
3: Není.
0: Jako vyndat sedačku, tak si myslím, že bychom našli opravdový poklady. Real McCoy, tohle je taky poklad, hele, 90. Love and Devotion pro vás na Hit Rádiu teď. Srdcovka. Další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak hezké ráno, šampioni.

někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Sebastián Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6 000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle, 6 000 korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5 000 předáváme ještě jednoho tisíce a 1 000 a 6 000 korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 000 korun, tudíž kdo ještě nejste registrovaný, tak Ježíš Maria, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstaneme, tak asi nakoupíme nějakou flachu a pořádně to oslavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná pokud jste to náhodou taky neviděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1 000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Maxi.
10: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
9: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej

0: že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 189. kilometru ve směru na Prahu, stojí na krajnici porouchané vozidlo. No a na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu. Počítejte s omezením.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Pořád jste tady.
13: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
14: Dobré!

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tons and I, tohle je Hit Radio Gon Gon Gon 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
0: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Slyším všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno, místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli tý mamince dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma, tak to by mohli udělat.
0: Ježíš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám, to už to trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte. Přesně, alo, mora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávy. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
7: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
10: Pořadatelé Karpaty Festu ve Slavičíně začínají postupně odhalovat program jubilejního 20. ročníku. První potvrzení interpreti jsou známí hudebníci z Česka a Slovenska a do Zámeckého parku se vrátí po několika letech. Už teď je jasné, že vystoupí Anna K. anebo IMT Smile. Další jména budou postupně přibývat. Karpaty Fest 2027 se uskuteční mezi 2. až 4. červencem. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná. Teploměry ukáží mezi 17 až 21 stupně Celsia.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
12: Vstal si. Dokázal jsi to.
13: Jako šampion.
12: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
14: Hezký páteček.
12: Snídaní šampionů.
13: 2 minuty po 7 ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost a za chvíli radost uděláme možná vám.
14: Říkal někdo 6000 korun jenom za otevření dveří? Ano!
13: Máme pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut. Hit Radio.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedných dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6 000 korun.
0: 6 000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být ježek, tak že, bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo živejklej?
3: Jako živej. Když jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6 000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
0: To není možné.
1: Prosím.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.
1: Ach jo.
0: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí závěsu.
3: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady neroztáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
0: A můžeme říct klidně město už teďka.
3: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 000 korun.
0: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
3: Taky tak, mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
0: To je vlastně už za týden.
1: Ano, přesně za týden.
0: 50 táců pro někoho z vás, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo

0: Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že Pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mi tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady taky občas začátky. Tak trochu jako poštěkali, no. Jo. A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme
1: zhruba,
0: v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně to je něco, co když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa. Říkám, jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán. Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná, až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
5: A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zaostřeno na region.
18: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu, počítejte s omezením. No a na Vsetínsku na výjezdu z Karolínky směrem na Velké Karlovice u železničního přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, s opatrností projedete.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio Taylor Swift. Shake it up. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnily. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6-letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně zakřičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
3: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
0: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky sejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777, jednoho vybereme, voláme, 5 otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Radio, hezké ráno.

0: Warren. Tohle tady milujeme, se na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 7.37.
1: Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
2: Rychlá pětka.
0: V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějc. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
3: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
0: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
3: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
1: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
0: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějic, vy vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
2: Otázka první, pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
3: Vídeň.
1: Ano.
0: Vídeň je správně.
2: Otázka druhá, čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
3: Babička.
0: Babička.
2: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
3: Kočka.
0: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
2: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
3: Listopad.
0: Ne, neuvěřitelný.
1: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá, o kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
3: O dva.
1: Neskutečný!
0: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
1: Gratulujeme, je to tvoje!
0: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
3: Vůbec netuším, buď ségru, partnera, těžko říct.
0: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky.
3: Jako ženská červený.
0: Dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, bere to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj si krásně.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: příští středu The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně. Teď tady u nás na Hitrádiu Donča v 7 hodin 44 minut. Dobré ránko, šampioni.
1: Jestli dneska plánujete nějaký vášnivý líbání, tak máme jednu radu. Nedělejte to v autě v pátém patře parkovacího domu, protože přesně tohle udělal jeden australský pár. Líbali se, všechno super, dobrý. Až se pán trošku víc rozvášnil a omylem tam šlápnul na plyn a normálně vylítnul z toho domu parkovacího.
0: Mně se líbí, jak tak jako našlapuješ, jak tancuješ okolo, ono nešlo jenom o líbání, prostě proběhlo milostné vzplanutí v autě, takhle bychom to mohli pojmenovat, jo. U líbačky asi neseslápneš omylem plyn. Takže já si ale říkám, že většinou tady u té aktivity jdeš na vrchol, tady to byl spíš teda slušnej sešup dolů, jo?
1: To byl sešup, takhle, nutno podotknout, nikomu se nic nestalo, což je hustý, stáli při nich všichni andělé strážní, protože opravdu pátý patro je pátý patro.
0: Opravdu se vlastně nic nestalo. Jo, všechno to skončilo tím pádem dolů. Já bych teda popravdě chtěl vidět, co bylo v tom papíru pro pojišťovnu, jo? Příčina nehody, dvojtečka. Zbytek se domyslete. Činasky venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam...

0: www.zlin.cz. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
2: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespáne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Je, tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
18: Zaostřeno na region.
19: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na trase ze Žďáru nad Sázavou do Bystřice nad Pernštejnem v Novém Městě na Moravě blokuje provoz nehoda. Počítejte s kratší kolonou a se zdržením. No a na dálnici D1 mezi 258 a 245 kilometrem směrem na Vyškov bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Přejeme všem pevné nervy.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů v 7:55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil pověsit se za jízdy na tu zadní stupátku popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako, to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl, kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakýmu panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme si s tím vyhráli. Mark Embre, Belong Together a za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Šohaj aj dcérky, zámecký Rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti BAE Systems. Od plánu ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
3: Máte nás v kapse. Pod tímto heslem startuje spolupráce zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s mobilní aplikací Záchranka. Kraj se tak stal 11. v republice. Aplikace Záchranka je skvělá a měl by ji mít v mobilu opravdu každý. Jediný stisk tlačítka odešle dispečerovi přesnou polohu volajícího, jeho zdravotní profil i další údaje z telefonu. Záchrana tak může být o dost jednodušší. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná. Teploměry vyšplhají až na 21 stupňů Celsia.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Je pátek, hezký ráno.
9: Ahoj, krásný páteček. Snídaně
8: šampionů. Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezký je. Hledo, ahoj.
9: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, který ho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
8: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.

0: vás, Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani novej vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: Aha, první lásky. Tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchanej, ale po každý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelko.
0: Je tady.
1: Já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já to nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s ním rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodnem, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali
0: tak,
1: tehdy.
0: Čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další, to je Hozier 2

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo jsi u rádia?
1: Vzpomeneš si? Vzpomenete si na svoji první lásku?
2: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
1: Je tady úžasná hlasovka od Evy. Dáme si hned na začátek.
3: Zdravím radio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech, takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
2: To je hezký.
1: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži, vy jste normálně naši miláčci. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
2: Já se chce brečet.
1: Ale klidně, klidně breč, no, pojď, pustav ty emoce, o toho seš tady ty, pojď.
2: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy. On byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to mé 6leté srdíčko.
1: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
2: No,
1: třeba se třeba zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno. Moje první láska je Nelča a za pár dní už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
2: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, no a kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš, všichni měli tenhle ten přístup, ale když pak slyšíš, že ono to jde, a nebo se k sobě pak vrátíte, hezký.
1: Ty máš normálně skleněný oči,
2: no, mám, nech mě vej.
1: Jak to je možný? No, moc hezký zprávy, moc hezký hlasovky, jsme rádi, že jste se potkali po letech a vlastně není to písnička? Potkal jsem tě po letech, že jo, vlastně?
2: No,
1: jasně, to je ona. Tak vy, kdo to máte za sebou, tady ten úžasný příběh, případně vy ostatní, vás to třeba čeká, ani nevíte, tak si to pojďme užít. Potkal jsem tě po letech. Činasky na Hit Rádiu, hezké ráno. Potkal jsem tě zase.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7000 korun.
1: 7000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
5: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: U nás
13: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na trase směrem od Třebíče na Brno. Na výjezdu z Rosic stojí porouchané vozidlo. Na místě počítejte se zdržením, doprava zpomaluje i v opačném směru. No a na D1 mezi 228. až 240. kilometrem směrem na Vyškov bude na Krajnici probíhat údržba vozovky.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: Já jsem z toho songu úplně hotovej.
1: Já taky.
2: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
1: Dokonalý, nebo to slyšíte taky, vy, kdo jste v autě?
0: Samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako Gargamelové, kteří to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hit Radio v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes $12,000. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů. Takže fotografie houby a otázka, můžu to sníst? Rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
0: Tyjo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli tu houbu můžu sníst. Jo. Ale zase kolik říkal, dávej, 65% úspěšnost? Tak my optimisti to vidíme, takže je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života, takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, ať se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side. To by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář. Mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte? Protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Ty jo, ne, modrý, takový modrý byly.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, takhle shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Na. Tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. A taky Benson Boone, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Z GLS teď zásilky.

0: péče. Nyní ještě blíže vám.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Benson Boone. These beautiful
1: things that I've got. A tohle je páteční Hit Radio 8.53.
2: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Lucozade se to jmenuje, v původní receptuře a oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
1: No, my to vykopli, já jsem tady zmínil grilliášový vlnky, naprostý legendy za mě, symbol 90-kovýho mlsání. Jo.
2: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek? Možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to, s dědou jsme to vždycky kupovali. Takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd. Sněhulky, jo.
1: No, sněhulky.
2: A existuje to ještě?
1: Já nevím.
2: Ježiš, tak to bylo bájo. Vexty a sněhulky, to je moje dětství Vexta. S dědou. Mm.
1: Tak schválně, jak to máte vy? Co na to, Ivča?
3: Miláčkové, přesně jak říkáte, grilliášové vlnky.
1: No,
3: ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
4: Odbočte doleva.
2: Odbočila.
1: Tak Ivčo, děkujeme za zprávu odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
5: Tak já jsem starší ročník a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez klacku. Takovou chuť už žádnej nanouk dneska nemá.
1: To je pravda, počkej, Eskimo bez klacku bylo dokonalý.
2: Eskimo
1: teda,
2: zapadíka, pozor.
1: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetí napíše, ahoj, no samozřejmě vlnky a grilliášový no mňám.
2: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
1: Petr Ruměnky píše. Hmm. Další zpráva, ranko týme, jednoznačně bramburky Bohemia, příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce. David z Brna, jo, a pivo Baron Trink 14.
2: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
1: Pak taky rozinkové deli píšete, grilliášový vlnky několikrát, pak zoretku, manonky, žvíkačky Bubalo, ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla balená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono, když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
2: A jak se jmenujou takový ty žvejkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
1: Jak to bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek a když mám hlad, utrhnu si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song páteční snídaně šampionu. Tak volume doprava šampioně, pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Paris, Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní v šampionu. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkujeme.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si samozřejmě vysílání Hitrádia i po deváté, Offenbach, Profesor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký pátek.
1: Hezký víkend.
0: A v pondělí v 6 se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezký, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Uherském Hradišti na Velehradské třídě řeší nehodu nákladního auta s osobním. Je to kousek od autobusového nádraží, tedy u policajtu, jak mají to parkoviště. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. 9denní volno budou mít za pár týdnů někteří školáci. Některé školy totiž k podzimním prázdninám a svátku 28. října přidají ještě 2 dny ředitelského volna. Děti tak zůstanou doma od soboty 24. října až do neděle 1. listopadu. TikTok má nový vztahový trend, pravidlo 3 sedmiček. Podle něj by páry měly mít každých 7 dní rande, každých 7 týdnů společnou noc mimo domov a každých 7 měsíců dovolenou. Zní to hezky, ale odborníci varují, že z péče o vztah se může stát spíš povinnost a další stres. Důležité prý není plnit tabulku, ale najít si čas jeden na druhého přirozeně. Poláci přitvrdili, kdo vjede na železniční přejezd po spuštění signalizace a nebo mezi závory, může na 3 měsíce přijít o řidičák. Cíl je jasný, méně riskování a méně tragických nehod. No, možná taky inspirace pro nás. O budoucnost operací nádorů bojují nemocnice ve Zlíně a Kroměříži. Ministerstvo chce náročné zákroky soustředit pouze do specializovaných center a ani jedna z nemocnic zatím potřebný statut nemá. Obě varují, že pacientům by se mohlo prodloužit čekání a za operacemi by museli jezdit třeba do Brna, Olomouce nebo Ostravy.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
3: Páteční dopoledne na místy mlhavé a taky chladné. Teploty měříme maximálně kolem 12 stupňů, ale nakonec se to vyšplhá výše. 18 až 21 a měla by být polojasná obloha. Takový bude pátek.
2: Hit Radio Zlín.
3: A ten vám hezký přeje i Filip Bartek ze studia Hit Radio Zlín. Víte, že byste mohli poslat do vesmíru nějaký předmět zadarmo, že by mohl reprezentovat naši zemi a že byste potom hlavně mezi kamarády mohli se chválit, že jako to se vymyslel já. Za chvilku vám řeknu víc, ale první muzika, té není nikdy dost. Offenbach a Profesor Green, hezké dopoledne.

0: John Legend a jo, All of Me, taková pohodička při pátečním dopoledni na Hitrádiu Zlín. No asi už jste slyšeli, že má být v příštím roce velká událost pro Českou republiku, že má na mezinárodní vesmírnou stanici letět Čech, Aleš Svoboda.
1: All three engines up and burning. 2, 1, 0 and lift off, the final lift off.
0: No, už jenom to jméno, že jo? Svoboda. Oni mu budou říkat Freedom na té mezinárodní stanici, to je úplně jasné. No ale co je na této cestě ještě zajímavější? Na webu českacestadovesmíru.cz můžete dát tip, co by si měl Aleš Svoboda sebou vzít do toho vesmíru, aby to nějak připomínalo naši zemi. Tak co byste mu poradili? Mě jako zástupce Moravy samozřejmě napadl Frgál, Valaška, ale to nevím, jestli by mu prošlo, protože to je docela velká věc, že jo? Ale lidi, Slivovice. Teďka pozor, jo. Já jsem jim to tam opravdu zaregistroval a poslal jsem to i s vysvětlením, že sice je to alkohol, sice je to tekutina, ale tady na Moravě všichni víme, jak se slivovice používá, že jo? Otřete si koleno, je to dezinfekce. Když je chřipkové období, dává se preventivně před chorobami. Kdyby bylo potřeba, tak podle mě ze slivovicí jde vyčistit i okýnko mezinárodní stanice, takže je to i čistič. No, je to univerzální věc, ale hlavně jako neskutečná reprezentace nás, Moraváků, že jo? Tak co by si podle vás měl vzít sebou na mezinárodní vesmírnou stanici? Klidně dejte tipy 601 13 13 05.

0: Příští rok letí Aleš Svoboda do vesmíru a my můžeme ovlivnit to, co si tam sebou vezme, a tak jsem se vás ptal, co by měl mít na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Vidíte, a teďka, jak dohráli divoký byl malování, napadlo mě třeba nějaké CDčko. Ale Stanleyho a napadly ponožky v sandálech a ledvinka. Teďka si představte, jak má ten skafandr, vidíte ty záběry prostě od počtu a on tam prostě ty sandále a ty ponožky a ledvinku na tom skafandru. Staně ještě píše, že ale jinak slivovice, kterou jsem navrhoval já, že by byla vlastně super a že by se měla zaevidovat i jako povinná výbava do auta. Michal mi napsal, že je taky za tu slivovici a že vlastně nejenom, že jak jsem říkal, že to je čistič, dezinfekce a kdo ví co ještě, takže je to i univerzální platidlo. Člověče, fakt, on by s tím mohl na té stanici kšeftovat, hlavně teda s ruskou posádkou, tam si myslím, že by uspěl.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tyhle hrla jste neskutečné. 9.37, Miles Smith na Hit Radio Zlín. Já jsem se byl tenhle ten týden podívat v lese na houby, to jak to dopadlo, to se můžete podívat u mě na Instagramu Filip Bartek, ale to říct nechci. Kolik odpadků jsem tam našel? Petky, sáčky, plechovky, normálně člověku z toho bylo až jako smutno, já nevím, jestli to tam zavál vítr, to jsem doufal, že jsem si říkal, asi to jsem nafoukalo, tohle by přece nedokázali udělat lidi, takový jako binec. No ale vesmír tomu asi chtěl, abych narazil na článek o tom, že tenhle ten víkend, právě teďka od 18. do 20. září v České republice probíhá tradiční podzimní úklid v rámci kampaně Uklidíme svět, uklidíme Česko. Tak když se půjdete podívat do lesa, jestli rostou anebo ne, tak kromě košíku vemte i ten sáček na odpadky, protože možná sice k autu nebo domovu přinesete víc bince než hub, ale zase člověk bude mít dobrý pocit, že ta prochajda po lese k něčemu byla. A jestli jedno, jestli projdete lesy Bílých Karpat nebo jenom třeba kopec na Mlacovou. Rozhodně, co vás rozhýbe, tak jako procházka do lesa, je další muzika. Dívejte, co máme připravené na Hit Radio Zlín.
1: Jo!

0: tonight.
1: Ano, je to pravda, we are young, jen se někdy nesmíte dívat do občanky. Posluchači Hit Rádia Zlín, co vyrůstali na hrách typu Wolf 3D, tak samozřejmě ví, co je to, když řeknu Minecraft nebo Diablo. Jak já jsem už desítky let neseděl u počítače, tak mě překvapilo, že právě Diablo vstane z popela a pátý díl vyjde na jaro roku 2029. To je neskutečné. Když tehdy novou dvojku jsme pařili s kamarádem Romanem v Brodě na Židovně v pokojíku, protože měli počítač, co to zvládal bez sekání, a teďka to je prostě neskutečné, to je jako víc než 20 let podle mě. A teďka rok 2029 a pátý díl. To snad ani není možné. Já posílám muziku všem pamětníkům. Ještě jednu noc, Jelen, anebo Linkin Park, Up From The Bottom. Už za chvíli z Hit Rádia Zlín.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert

0: Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz
1: Trenírkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
5: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodskapouť.cz
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: zahrát květici růží Flowers Me Miley Cyrus na Hydrádiu Zlín. No ale my jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, v Uherském Hradišti na Velehradské třídě kousek od policie naproti autobusáku řeší policie nehodu nákladního auta s osobním. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Šohaj aj dcérky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Deset hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Objednat se zboží přes e-shop znamená většinou přičíst si minimálně dalších 90 korun za dopravu. Průměrná cena doručení se za poslední měsíc vyšplhala na skoro 86 korun. Meziročně je o desetinu vyšší, no a na podzim může být ještě dráž. E-shopy pravděpodobně taky omezí oblíbenou dopravu zdarma. Kdo teď nebyl v lese na houbách, jako by nebyl, sociální sítě teď plní houbařské úlovky, jenže houbaři zaměstnávají policisty a to je problém. Policisté už také vydali varování, protože poslední dobou hodně přibývá případů ztracených houbařů. Základní rady, nepřeceňujte své síly, sebou mějte nabitý mobil, mapu, hlídejte si cestu a ideálně nechoďte do lesa sami. Ve Zlíně vymysleli, jak lavičkám vrátit jejich původní účel, tedy sezení. Na náměstí Míru dostali nové opěrky a přepážky, které mají zabránit polehávání lidí bez domova. Město za 54 kusů nového a upraveného mobiliáře zaplatilo 430 tisíc korun. Čeští tenisté se utkají dnes a zítra s výběrem Spojených států o postup do finálové fáze Davis Cupu. Bitva se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrací po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne v 15 hodin a sobotní o hodinu dříve.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Sluníčko krásně svítí nad Zlínským krajem, je to nádhera. Teploty ty se pohybují kolem 15 stupňů, dokonce už i na Valašsku. A teploty dnes by měly být mezi 18 a 21 stupni. Obloha by měla být polojasná a nečekejte nějaké srážky.
9: Hit Radio Zlín.
0: Pojďme si společně užít prosluněný pátek a i když se teďka hodně mluví v České republice o rozpočtu, kolik budeme dlužit a podobně, řeknu vám, že jsem se díval na to, jak jsou na tom jiné státy a jsme na tom relativně v pohodě. Za chvilku vám řeknu, kolik dluží třeba taková Amerika, Čína anebo Japonsko.

Člověk by u toho tancoval takovým tím jako starým stylem, že jo? Ještě v šustiákovce třeba. Taylor Swift a Opolite na Hit Radio Zlín. Já nevím, jestli to před víkendem říkat, kolik každý občan, včetně dětí, dluží, ale tak jo, je to asi 350 tisíc na hlavu, celkem to dělá nějakých 3,7 bilionu korun, prej jenom na dluzích jsou to obrovské miliardy, ale co mi nejvíc vrtá hlavu, Spojené státy dluží 936 bilionů, Čína 513 bilionů, Japonsko 194 bilionů, ještě třeba můžu říct Německo 47 bilionů. Komu se ty prachy mají vracet? Takové šílené částky jsou v celém systému fungování světa, protože se to nikdy jako nikomu nevrátí. To se pořád něco splácí, zároveň se víc a víc půjčuje. Celý svět prostě jede na dluh. Teďka si představte, ale kdyby se to fakt splatilo, že by nikdo nikomu nic nedlužil, co by všichni s těma prachama dělali, jej Danenku? My bychom věděli, že jo, tačil by míček, zaplatila by se nějaká jako hypotéka a žilo by se, to by byla pohoda.

Muzika, která doplňuje páteční dopoledne, za 5 minut bude 10:30 a tohle to bylo Purple Disco Machine. Vy posloucháte Hit Radio Zlín a mám informaci pro všechny fanoušky fotbalové, protože zítra se odehraje velikánské utkání a zase to bude doprovázeno velkým tím humbukem kolem, jako jsou policajti, policajti na koních, policajti na motorkách, policajti v autech, těžkooděnci. Zítra totiž v Uherském Hradišti hraje Slovácko proti Baníku. V 18 hodin má vypuknout tohleto atraktivní utkání. Máme počítat i s omezením v dopravě, prostě všechno to, co k fotbalu patří. No a k muzice z Hit Rádia Zlín patří výborné pecky, jako je třeba Lipo, Krištof, Jednou jsem slíbil, a já vám slibuji, že za chvilinku řeknu, jak si přijít k penězům, a velice snadně.

0: Denně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Thermalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
18: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší.

0: Nakolik máte v pondělí práci? Doufám, že ne na 6. Jako kdyby jo, tak zkuste si to zařídit, že byste šli až třeba kolem 7:30. Šlo by to?
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7:10 byste totiž měli být doma, protože na pondělí vám přivezeme 7 000 korun. Stačí, když budete právě doma a budete mít zapnuté rádio. Vy, co jste se zaregistrovali na našem webu do soutěže Dopak to zvoní, po signálu z Hit Rádia musíte vykouknout z okna, vyběhnout na balkon, podívat se ze dveří. Možná tam totiž čekají peníze. Dneska se peníze nedočkali.
2: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
3: To není
4: zatím
3: možný.
4: Ne.
3: To není možné.
2: Ne. Prosím.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Slyšeli jste to dobře, pade příští pátek a 7 000 už tohleto pondělí.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Kamarád Be Mine na Hitrádiu Zína. My už jsme si dneska hráli Krištofa, já jsem si potom všiml, jaké je vlastně dneska datum. A je totiž pátek 18. září a právě dneska má svátek Krištof, takže nejenom ta skupina, ale všichni, co se takhle jmenují. Pokud nás posloucháte, přejeme vám všechno nejlepší, no a samozřejmě pro vás máme spoustu skvělé muziky. Za chvilinku třeba Pink.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavy.

0: Nitra 211.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
10: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zaostřeno na region.
13: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: šladili jsme struny.
1: Mně se líbí strašně spojení toho názvu kapely a písničky Dívej a skupina Hodiny. Hodiny, dívej. Dívám se za minutu 11. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Momentálně jezdíme bez nehod. Nechyťte to při pátku, tak bylo by to ideální. Jenom komplikaci, kterou můžete potkat, takovou novější a aktuální, tak to je u obce Lešná. Máme tady jaký kruhový objezd právě u Lhotky pod u Lhotky nad Bečvou. Tak tady momentálně čistí odvodnění. Počítejte s omezením a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
0: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Výlety stále častěji spojujeme i s dobrým jídlem. Brdy a Podbrdsko se proto nově zapojují do projektu Cesta za požitky, kterými propojuje turistická místa s gastronomií a dalšími místními zážitky. To potvrzuje i ředitelka destinační organizace Brdy a Podbrdsko Petra Schneidrová.
10: Naleznete v mapě zajímavá místa, místní podniky, regionální produkty a samozřejmě i zážitky, za kterými stojí za to k nám vyrazit. Díky spolupráci tak vzniká jedno místo, kde si můžete najít inspiraci na výlet a zároveň zjistit, kde se dobře najíst, co ochutnat nebo co dalšího zažít.
9: Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu cestazapožitky.cz. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousedního rozsedli společnost ČES Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Já si myslím, že pátek jsme si krásnější nemohli přát a je to předzvěst nádherného víkendu, protože teploty dneska kolem 21 stupňů, zítra velice podobné 22, v neděli 23 a polojasná obloha, to je nádhera prostě. 21, 23, 22, prostě super.
0: Hit Radio Zlín.
1: Jestli pustíme muziku, jako je Ed Sheeran, Imagine Dragons anebo Robbie Williams, tak vás nelákám na to, o čem se budeme bavit. AI začíná dělat starosti vlastním tvůrcům, těm, kteří ji stvořili. Co vidí jako největší asi problém, tak to si řekneme za chvíli, teď už ale slibovaná muzika. Nedělejte si starosti, je tady pátek, ať už AI trápí cokoliv, nás ne.

Taková nádhera, Robbie Williams a Angels na Hydrádiu Zlín. Na mě každý den vyskakují články týkající se umělé inteligence, já si myslím, že v tom nejsem sám. Teďka mě zaujal jeden, který připomíná všechny takové ty katastrofické scénáře, jak známe z filmu. Počkejte, to by se nám hodilo tohleto. Jak se stroje spiknou proti svému tvůrci, proti člověku, že jo? Vývojáři nejnovějších modelů umělé inteligence si všimli, představte si, že si AI vytváří vlastní jazyk a komunikuje s ním při úkolech mezi sebou. Víte, co by to znamenalo? Jo, že můžeme mít jakékoliv bezpečnostní omezení, strategie, ale pokud AI nebudeme rozumět a nebudeme vědět vlastně, co mezi sebou řeší, tak jsme úplně na mydlení. Jediné, co by nám zbylo, já vím tu věc, která by nám zbyla, prostě vypnout internet. Dovedete si to představit? Co byste vlastně bez internetu dělali, kdyby prostě se to fakt jako muselo utnout? Napište 601 13 13 05.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Legendy Red Hot Chili Peppers na Hit Radio Zlín. My jsme se bavili o tom, co byste dělali, kdyby se musel vypnout internet kvůli tomu, že se zbláznila umělá inteligence, aby nás vlastně jako nezničili. Tak mně tady přišlo zpráva. Filipe, začali bychom zase fungovat jako dřív, prostě bychom prodávali česnek, brambory a podobně. Já to tipuju, že podle té odpovědi to bude někdo z Bánova, protože tam jsou česnekáři. Petra, ta napsala, že by se prej přestěhovala do lesa. Ivoš, že by chodil víc na ryby. No a Verča mi napsala, že by byla doma s rodinou, protože by nemohla vlastně bez internetu pracovat. Takhle byla ta zpráva. Víte, co je na tom úplně ten největší for? Všichni víme, co bychom chtěli dělat. Tak proč to normálně prostě neděláme, že jo?
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
15: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
20: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
23: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Muzika, která připomíná pátek a párty, že jo? Za chvilinku budeme mít 11:45. Vy posloucháte Hit Radio Zlína, já jsem konečně pochopil výraz, co říkají kamionáci, že jedou jenom kolem komína. Já mám teďka víkend plný moderací. Dneska otevíráme zrekonstruovanou panskou zahradu v Uherském Brodě, normálně si mě pozvali domů na domácí půdu. Zítra zase blízko domova to Havřice slaví 100 let místních dobrovolných hasičů. A potom přejedu do jedné nejmenované čokoládovny do Hračovic a tam se bude prosím vás soutěžit v pojídání čokolády. Kdo to na Slovácku zná, tak ví, že všechna ta místa, která jsem říkal, se opravdu točí kolem komína. Dneska má být hezky, zítra má být hezky, víkend dokonalý jako obrázek. Naplánujte si výlet, vyrazte do přírody, jeďte za rodinou, anebo se prostě stavte pokecat a třeba zlábnout nějaký ten čtvereček čokolády. Bittersweet Symphony, to je muzika, kterou pro vás mám na Hit Radio Zlín. Hezké páteční dopoledne, pojďme si to společně užít.

0: doznívá na Hit Radio Zín. My teď máme 11:15 a pokud byste chtěli na návštěvu nebo na vyšetření do Uherskohradiska nemocnice, mám tip, jak se tam dostat. Jeďte na motorce, motorkáři totiž nově neplatí parkovné. Tyjo, to by chtělo oprášit zase tu babetu, co mám. Já na ní vyjedu jednou za rok a vždycky musím tlačit, protože se tam pokaždé něco pokazí, ale stálo by to určitě za ten test. Olga Lounová, taky motorkářka, a mám pro vás písničku, která se vyloženě na to páteční dopoledne hodí. Ať už vyrážíte na meníčko, nebo ještě máte hodně moc práce, vždycky je třeba myslet optimisticky. A o tom je ta její písnička. Užijte si to a hezký víkend. Byl s vámi Filip Bartek.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Věrce. Dobrá práce, Věrko.
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října

0: produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici 1/35 na Lešné v části obce Lhotka nad Bečvou se pracuje na vozovce. V Luhačovicích je uzavřená ulice Krátká. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albent a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
4: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Bejček.
10: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
9: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu.
1: V úterý 22. září se cestující ve Zlíně, Otrokovicích a Žolechovicích nad Dřevnicí svezou městskou hromadnou dopravou zdarma. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se i letos připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Jízdenky ani časové průkazky proto nebudou potřeba.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Dnešní obloha je ve Zlínském kraji oblačná až polojasná. Teploty vystoupají na 21 stupňů Celsia. Zafouká slabý vítr.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, teda. Jo, dobrý, je pátek. Tak konečně, dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hit Radio s Hitem Billy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako nakolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme, jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, mu je 30-10, protože se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký, s tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je a potom ten věk, nakolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, nakolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2 a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hit Radio.

0: Fajront.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Na závěr této písně všichni křičíme Fajront, zpíváme Fajront, ale víte, co vlastně znamená Fajront? Tak je to něco, co bych vám přál, abyste měli právě teď. Jo, já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fajront je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion a to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let. Tak tady je další srdcovka.

0: jsme si díky R.E.M. zaplavili při světu hvězd. Plně to vidím. Tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Radio, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste si někdy zaplavat pod širou noční oblohou pod hvězdami? Možná, jak se říká, na Adama, tedy bez plavek? Možná jo, ale to jste byli ještě mladý. A to už je dávno. Ale důležitý je, nakolik se cítíte. Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu, nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No? Tak pojďte, 777-937-777.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
5: Šohaj aj dcérky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
6: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
7: Vinilovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
13: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
14: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
3: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, jim ještě dáte.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hitrádiu, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1986. A to i z toho důvodu, že tady dáma, která píše, tak píše, že tento týden měla 40. narozeniny. To je docela zlom. Je to tak, ne? Jako vnímá to tak člověk, že najednou tam není ta trojka na začátku, ale je tam čtyřka. Pořád se bavíme o tom, že je to jenom číslo, že důležitý je, jak se člověk cítí, ale ta čtyřka je taková, jako že si člověk najednou řekne, že už je asi jako opravdu dospělý. Takže vítej v dospělém světě, Jani, a když se dívám do roku 1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese Asi Čaj například, Jirka Korn, a nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc. Navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda Jani budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 8.6.

0: Ray Dalton na Hit Radio, 12 hodin, 42 minut, páteční srdcovky jsou za náma, dneska opět moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď dva dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci, vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin a podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Pelnář. Tak pohodový pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do Auto Esa.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od Lesa prodá auto u Esa.
4: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
16: Franto, co pak všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
16: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
18: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
19: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Štípou počítejte ještě dnes s uzavírkou nové cesty u kostela. Místo se musí objíždět. To samé vás čeká i ve Frištáku, kde se opravuje náměstí. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
11: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
10: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu.
1: Nově zrevitalizovaný přednádražní prostor v Rožnově pod Radhoštěm se slavnostně otevře už dnes. Program začne v 17 hodin a nabídne koncerty, světelnou show i gastronomii. O 20:30 večer vyvrcholí vystoupením Michala Hrůzy s kapelou. Vstup na akci je zdarma.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Ještě si užijeme velmi příjemných teplot. Naměříme mezi 20 až 23 stupně Celsia.

chalani, úplně v pohodě, nebuďte na sebe kvůli tomu nějak jako naštvaný, zlý, vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně, ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče, anebo právě i teď The Calling, Wherever You Will Go, další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

oficiální nominace do A týmu české reprezentace fotbalové a opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Krčfaluši, který mimochodem včera dal Plzni gól, no, hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil, ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu. Ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let, takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko. Takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžení hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o to myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: Express na Hitrádiu, 13 hodin 25 minut. Dneska máme pátek 18. to znamená, že přesně za týden v 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídaní šampionů. Poslouchejte dobře, po 7 hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
19: Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
19: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
18: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
20: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
21: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
22: Zaostřeno na region.
7: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřenu na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

0: Yeah.
1: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl Mezinárodní den rozchodů a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je Mezinárodní den první lásky. A ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud jste neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volný času, tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přinést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

0: Lady Gaga a Abrakadabra na Hit Radio, 2:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní době a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkendy před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postaral sám.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno. Zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.

z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy s kyvadlovým provozem a počítejte ještě dnes v obcích Krhová a Hostašovice. Setkáme se s ním i v Halenkově. Tady se bude pracovat do konce října. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Šohaj aj dcerky, zámecký Ryneček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Je tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
16: Pokles proměrných denních teplot pod 13 stupňů po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
15: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
1: Frekventovanou lávku přes řeku Dřevnici na Benešově Fignerově nábřeží ve Zlíně čeká od úterý 29. září rekonstrukce. Kvůli stavebním pracím, které potrvají do konce listopadu, bude lávka pro pěší i cyklisty zcela uzavřena. Město za její opravu zaplatí více než 2 miliony korun.
17: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná. Teploměry ukáží až 23 stupňů Celsia. Zafouká slabý vítr do rychlosti 5 metrů za sekundu.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, my se dostáváme k času 14.00, teď už tedy konkrétně 14.03 a ve dvě odpoledne si vždycky tady na Hit Rádiu povídáme bez obalu, máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu, uvidíme.

0: Na Hit Radio Tones and I, za chviličku Alec Benjamin, taky Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte Hit Radio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude, tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky. Jo? A našel jsem další zajímavou statistiku.
2: Kdy
1: vědci
2: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech. Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
2: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svou první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vidět 777 937 777, pojďme na ně zavzpomínat.

0: down slowly.
1: Alec Benjamin na Hit Radio, Let Me Down Slowly.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
1: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. A vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. Už je to tady zase. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svou první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777 937 777.

0: pláč, to je taky ideální spojení k dnešnímu tématu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska je Mezinárodní den prvních lásek a říká se, že se, nebo vědci tady tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech, jo? A tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázkou bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit, ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako, tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, viď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný. To je super. Ahoj. Ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči, neber si to na sebe. Oba dva víme, co oba dva? Všichni teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme. No, takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo. 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Usnula?
17: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
17: Franto, co pak všechno se dá sušit?
18: Ovoce, houby, bylinky i maso.
17: A tvůj vůček?
18: Ten už nestihneš.
19: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
20: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
21: Gap. Individual style for every generation.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Zaostřeno na region.
24: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region.

Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.

0: Za chviličku ještě Disturbed, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcových rádia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někdy jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klínovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Radio opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář, normálně do soukromých zprávy. Žádný ostych, nic takového. Teď to všechno tvoříme spolu. Teď jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Radio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. No, chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show, už jsou za dveřma.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy. Hit Radio Zlín.

0: Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho. Pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč. Ještě pokud máte děti, tak budete mít zase dva dny trošku cirkus doma. Takže vychutnejte si to ticho, klidně na chviličku i v autě, jo, na minisekundu. Vypněte volume, že jo, stáhněte to úplně na minimum, užijte si to ticho, no a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tedy po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zítra rádiem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show, do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů. Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
20: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
20: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
20: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
21: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Zálešnou 12. Tady máme, prosím vás, tady ve Zlíně nehodu, dvouosobní chaos, která se tam řeší. Naštěstí nevidím kolony, tak snad by se mělo projíždět relativně rychle. 601 13 13.05, kdyby se to změnilo.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
7: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně se stává realitou. Zastupitelé města schválili výběr dodavatele veřejné zakázky, kterým je otrokovická společnost PSG Construction. Součástí projektu za bezmála 640 milionů korun je komplexní rekonstrukce historické budovy, vybudování podzemního parkovacího domu a revitalizace náměstí práce. Stavět by se mělo začít ještě letos v říjnu. Hotovo bude do ledna roku 2029. Fotbalisté Slovácka a Baníku Ostrava před zítřejším utkáním 9. kola Šance ligy uctí minutou ticha památku zesnulého bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. 64-letý šéf sportovního úseku Baníku se potýkal s rakovinou. Zápas začne na městském stadionu v Uherském Hradišti v 18 hodin. Herečka Městského divadla Zlín Markéta Holzmanová získala užší nominaci na cenu Thálie 2026 za roli Nory. Odbornou porotu zaujal především způsob, jakým postavu postupně odhaluje od zdánlivě bezstarostné mladé ženy až po člověka konfrontovaného s rozpadem vlastního života. Slavnostní vyhlášení prestižních divadelních cen se uskuteční 3. října v Národním divadle v Praze.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
8: Počasí v 5 slovech.
0: A náš rosničák pro dnešní den, Martin.
12: Bude trochu foukat a teplo.
8: Možná nejsme největší kraj,

0: Tak prosím vás pěkně, dneska zase další změna, Šárka nám furt chybí. A já abych tady nebyl sám, aby mi nebylo smutno, tak dneska odpolední show doplní Martin Král. Ještě jednou teda dobré odpoledne, ale ty říkáš většinou dobrý večer.
1: No, na to ještě brzo, jako to. Necháme si na později.
0: A podle tvého přísloví, pokud jste skončili v práci, pro vás je to už dobrý večer.
1: Je to tak.
0: Pro všechny ostatní dobré odpoledne, jestli nastupujete do práce, dobré ráno.

0: Rádio Zlín, tady je odpolední show, dneska s vámi teda Pavel a Martin a víkend je na spadnutí. Jeden z nejkrásnějších možných tipů, co já bych mohl nabídnout, je Zlínská zoo. A ne no protože je nejlepší, to je jasný, ne protože je nejkrásnější, to je jasný, ale protože je možná nejlevnější. Jako, ne, já jsem se nedíval na všechny ceny všech zábavních center široko daleko, ale každý pátek je během tohoto měsíce právě vstup za stovku do Zlínské zoo, tak jako to stíháte, tak teoreticky teď je možnost vyrazit. Ty máš nějaké doporučení na víkend?
1: No, já jsem se díval, že mají docela zajímavý program v kině, takže my s Majou půjdeme tam, ale teoreticky ještě se je to tak jako pade na pade. V Luhačovicích mají výstavu bonsai, jestli se nepletu, tak už to bude brzo končit, takže i tam by to mělo být pěkné.
0: To všechno je super, ale nám tady chybí jedna důležitá věc, na kterou jsme podle mě dneska jako dnešní dospěláci úplně zapomněli.
1: No.
0: Že nejezdíme k babičkám, jak jsme jezdívali jako děcka, že jo? Jezdívali jsi taky, ne?
1: No jasně.
0: No, tak prosím vás pěkně, teď se ptáme vás, 601 13 1305, jezdíte ještě k babičkám a jezdívali jste jako děti? Já to tak mám zažité, že dřív se jezdilo a dnes se nejezdí. Nás jako naštvali, nebo?

0: Jirkou tady na Hitrádiu Zlín. V odpolední show jsme se ptali, jak to máte s babičkama. A ne nutně jako nějaké hluboké vztahy, to nepotřebujeme vědět, ale jestli k ním jezdíte, protože jako děcka, nebo já jsem třeba jako dítě a jako spousta mých vrstevníků to tak má, že jako děti jsme vždycky jezdili babice buď sobotu nebo v neděli na oběd. Mm-hmm. Ale jako pravidelně to jako muselo být. A dneska mně přijde, že už se za babičkama tak nejezdí.
1: Asi tolik ne, no. U nás to bylo takové jako nepravidelné, ale je pravda, že v neděli vždycky, že jo, se jelo do kostela a u toho, protože babička...
0: Ty jsi věřící?
1: Ne, taťka byl, nebo je.
0: Aha.
1: Ale to je úplně jiné téma, já jsem chtěl říct, že babička bydlela u toho kostela, takže při té příležitosti...
0: Ta víra je možná důležitější, ale to si řekneme za chvilku. Tomáš, to my pravidelně jezdili od malička, ale už babičky nemáme, jediná babička je dnes vlastně moje maminka, ale ta žije s náma. Počítá se tedy její návštěva z kuchyně do obýváku? Počítá!
1: Jasně.
0: Jdeš za ní? Jdeš. Jedno jak daleko. Radka, no my jezdíme pořád, protože se tam vždycky dobře nacpem a musí zaznít věta, chceš tři knedlíky, tady máš pět, si pohubla.
1: No a tady si vem toho zelíčka ještě a tady maso zbylo a vemte si sebou, kdo to bude jíst?
0: Kdo to bude jíst? Vždycky babička na mě říct pro celý regimen, kdo to bude jíst? A Adam... A je pravda, že jako děti jsme jezdili s tátou pokaždé v neděli a dneska už vlastně nejezdíme, možná je často obnovit. Tak je to taková hluboká myšlenka na zamyšlenou pro nás na víkend, ale stejně asi pojedeme do zoo, do kina, budeme doma, ale nic. A když takhle nechte to na příští víkend, no.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto Vsetín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
10: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
15: Maxi.
16: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
15: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. Franc.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle Domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Spodní prádlo Elis, dobrý den, nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Nevolat, prosím vás pěkně, soutěž Hlavou proti Zlínu včera skončila, zase bude pokračovat teda zítra od pondělí, další ceny pro vás chystáme, nicméně abyste nepřišli tady o ten skvělý zážitek mých absolutně geniálních otázek, jednu soutěž si takovou dáme si ji spolu, ty budeš soutěžící, protože,
2: no právě,
1: asi jste pochopili, že Šárka teda Holubcová stále na dovolené, Marťas ji zaskakuje a Marťas, ty si myslíš, že jenom tak přijdeš? Ty si myslíš, že jenom tak běžně můžeš vysílat odpoledne se mnou?
2: No jasně.
1: Takže, projdeš testem, jak moc dobře mě znáš.
2: A je.
1: První otázka. Na co si potrpím v restauraci? Za A na čistotu, za B na ceny, anebo za C na pěkné servírky?
2: Ty kráso, a jako je možnost víc správných odpovědí?
1: Ne. Aha. Na jedné si potrpím jako hodně.
2: Já bych řekl všechno totiž, ale v tom případě...
1: Co kecáš? No pěkně se nikdy nepotrpím.
2: Cože?
1: To jsem nikdy neříkal, neříkej nic takové.
2: To byla moje preferovaná varianta právě.
1: Cčko to není, tak buď na čistotu nebo na ceny.
2: Ty krásno, v tom případě čistota.
1: Ano, máš štěstí. Druhá otázka. Je něco, v čem jsem pedant? Za A, ve vaření. Za B v přípravě do vysílání a moderování, anebo za C v rodičovství.
2: Hezky. No, tak jako vzhledem k tomu, že některé tvoje výtvory kulinářské jsem měl možnost vidět, tak si nejsem úplně jistý, jestli to je ta varianta.
1: Není to
2: takže
1: vaření.
2: Já bych řekl, že v přípravě na vysílání.
1: Jasně. Zkus něco napsat špatně a skočím po tobě. A třetí, kde mám největší nepořádek?
2: Oh.
1: Za A v práci na stole.
2: Aha.
1: Za B v kalendáři.
2: Aha.
1: A nebo za C na počítačové ploše.
2: No tak, jaký máš pořádek v kalendáři, jsme slyšeli včera, takže...
1: Takže?
2: Takže největší nepořádek máš na ploše.
1: Ne.
2: Cože?
1: V kalendáři!
2: Jak to?
1: Zkus mi vzpomnět, kdy ti vždycky napíšu, pojď na jídlo a pak řeknu, já vlastně nemůžu.
2: Jo no, to se stalo za poslední dva týdny třeba čtyřikrát. Jo,
1: pojď na pivo, sorry, já nemůžu. A já vždycky odešlu tu zprávu a v ten moment si uvědomím, že něco mám. No tak.
2: Jo, to je pravda no.
1: Já se rád do kalendáře dívám, ale málo kdy na něho dávám nějaký velký pozor.
2: A takhle to vlastně vzniklo i dneska, prostě jako, hele, já tady mám čas, nikdo tu není, nechceš vysílat. A
1: mě došlo, že tu nikdo není. No tak jo, tak jste se zaprvé o mě něco dozvěděl a za druhé, ty máš 2 ze 3 správně, takže můžeš se mnou vysílat dál.
2: Nice.
1: Máš štěstí. Dneska to s tebou ještě vydrží.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: Léto je za náma. Je to smutná zpráva, ale je pravdivá. Musíme to tak jako zhodnotit, jak se přes léto vlastně čemu dařilo a čemu ne. Kdyby jsi měl tipnout jednu věc, které se fakt jako přes léto dařilo.
1: Tak Slihovice, je... ne? Myslím, trnky se říkalo.
0: No. To je pravda. To tady nemám, ale máš pravdu. A druhá věc teda, čemu se přes léto mega nedařilo. Jakože, a nemusí to být jako věc, jako surovina, ale cokoliv, jako může to být podnikatel nějaký, víš, jako konkrétně.
1: Komu se nedařilo?
0: Komu se vůbec nedařilo?
1: Tak asi někde, kde jako bylo velký vedro. Nebo jakože...
0: Děkujeme, tak jo, by... jsi to zhrnul, no. Hezký, hezký.
1: Vlastně všude.
0: Jo, no, tak děkujeme. Komu se přes léto dařilo, tak prosím vás, rajčatům zmrzlináři měli v žně. To jsme samozřejmě jako po tunách. Provozovatelé koupališť a zábavních center obecně. Buď jsme šli do klimatizace, nebo se šli koupat. To je jednoduchý. A kde se nedařilo, tak samozřejmě v lesích nerostly vůbec houby. Houby. A Meruňkám se nedařilo, že no. Meruňkovi celé to nebude.
1: Jo, no, ono málo pršelo, že jo, a potom, když zase začalo pršet, tak to bylo takové to, že prostě během 5 minut spadne celá řeka pomalu z toho nebe a to je konec všeho.
0: Takové ty klasické léta už jsou teďka, buď je mega sucho, anebo hrozí záplavy. Nic mezi tím není, jako.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
12: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.

0: kluci, snad už máte klid, tak přeci jen je tu pátek, startuje víkend a my k tomu nadělíme super hity docela Dido, Here With Me a nebo taková vlastně stalkingová věc, Kamarád Be Mine.
1: Cože, to je stalkingový.
0: No, tak je to o zamilovanosti a posedlosti a o tom, jak na někoho musíš furt myslet.
1: No.
0: A často tady v rámci toho, že na někoho jako hodně myslíš, tak jako, že jo, procházím Facebook, Instagram, se podíváš, aha, on je online, aha. Pak si díváš, aha, ty jsi s kámoškou mě nenapí, aha. Mm-hmm. A pak většinou pak to jako zachází k tomu, že začínáme se objevovat na místech, kde ona. Mm-hmm. Třeba v MHD, třeba u ní v obýváku, když to nečeká a podobně.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Velmi opatrně, kdo jedete ze Zlína na dálnici na D55 směrem na Otrokovice, tak počítat se zdržením nebo minimálně být velmi opatrní. Přímo na tom nájezdu máme odstavené osobní auto pro poruchu. Takže tady bacha. 601 13 1305, kdyby se to změnilo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Šohaj aj dcérky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlín.cz. Ej!
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Zaostřeno na region.
8: Nový chodník, náves, fotovoltaika i tour de Židelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. I letos udrží Zlínská zoologická zahrada míru soběstačnosti nad 90%. To z ní v Česku dělá absolutního premianta. V návštěvnosti ji dlouhodobě patří druhé místo, hned za tou pražskou v Troji. Za vysokou soběstačností Zlínské zoo stojí hlavně rozložení finančních zdrojů. Ve Zlíně si budeme moct živě zapařit na slavnou hitovku What is Love. Zpěvák Hedaway tuhle hymnu 90. let zaspívá na akci Bitva o Zlín. Stane se tak v pátek 2. října na zimním stadionu Luďka Čajky. Akce začne v 15.30 hokejovým derby zlínských gymnázií. Následovat bude univerzitní hokej UTB Red Bricks proti Praze. Více najdete na bitvaozlín.cz. O tomto víkendu se uskuteční na letišti Leoše Janáčka v Ostravě Dny NATO. Je připravený 20-hodinový dlouhý program, ve kterém na vás čeká přes 70 dynamických ukázek a 80 statických expozic. Svou techniku zde představí armády ze 14 zemí. Na událost každoročně vyrazí 10 000 lidí a na místě se mohou tvořit dlouhé kolony aut. Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Ještě si užijeme velmi příjemných teplot. Naměříme mezi 20 až 23 stupni Celsia.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
9: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem
0: a Martinem Králem.
12: Švihaj
0: dneska.
12: Dom, to je nejlepší hláška.
0: No švihaj a švihat, ale budeme na Dešnou. Já vás hrozně rád chci pozdravit na Dešnou, tady na Zlínsku, jaká malá dědinka. A vy tam máte kempík. To já vím. Naše rodina tam totiž dřív jezdívala na dovolenou, bylo to vždycky hrozně moc hezké. My jsme tak jezdili vždycky jako kousek za město prostě, tam jsme byli v tom kempíčku, tam jsme měli ty dřevěné chatičky, tam jsme si vždycky grilovali, tenis jsme si zahrali, jsme byli úplně šťastní.
12: Co chatička, co nějaká klobáska, pivečko, co?
0: No to bylo a no na černo tak. Jsme to tam nosili.

0: tady Hit Radio Zlín, odpolední show, s vámi Pavel Marťas. Opět se otevírají teda velká témata, co nás ve Zlíně a okolí nejvíc bolí. Logicky, to samozřejmě vyplouvá na povrch zase před volbami. Tak co je podle vás největší problém, na který by se politici u nás měli zaměřit? Co je podle tebe?
1: Já jsem chtěl říct, že mě bolí noha, ale to asi nebude ono teda.
0: Pane politiku, vyřešte to. A ještě můžu třeba, nevím, jak si někteří stížovali teďka nedávno, na zastávce mě otravovala vosa, vyřešte to, to bylo hrozně milé, taková pěkná stížnost, ale ne teď vážně, tak co by bylo podle tebe, jako kdyby nějaký politik přišel a řekl, tohle vyřeším, a ty bys řekl, tak to tě volím, brácho, co by to bylo?
1: Já si vadí průjezd jako Zlínem někdy, ale ne třeba úplně po hlavní, ale spíš po těch vedlejších cestách, tam hlavně v pršném třeba, tam vždycky, já jezdím typicky jednu trasu každý den a tam se nedá odbočit, jako pokud tě někdo nepustí, tak to
0: jo,
1: nejde.
0: Jo, u NVTčka, no. To je pravda. Tak kdyby někdo přišel a řekl, tuhle křižovatku já udělám jinak, ano, tak ty řekneš, já tě volím.
1: Ono to jako je v plánu, jo, jsou nějaký billboardy, jsem viděl, ale nevím, jestli tomu věřím, tak jak to vypadá. Tak.
0: Já ti doporučím, vyfoť si a za 4 roky se podívej na tu fotku a řekni, to uzrálo. To je jedna z variant, nebo se tak stane. Teďka teda ale na vás, prosím vás pěkně, 601 13 1305, co by politik musel říct, ten náš regionální, tady opravdu jako ve Zlínském kraji, abyste ho volili, co by vám slíbil?

0: největší popularitu za poslední týden v psaní zpráv na nějaké téma mají politici. Jako proč? Netuším. Nicméně tady na Hitrádiu Zlínce každý den vždycky na něco tak jako různě ptáme, společně s vámi se bavíme, vzpomínáme třeba na svoje babičky nebo na koupání a podobně. A dneska teda přišlo na téma, co by politik musel slíbit a vyřešit, abyste ho volili. Tak bavíme se teda o regionální politice, nechci slyšet strany, jo, ale opravdu jako, co je ten problém. Tak čtyřikrát tady zaznělo parkování, dvakrát tady zaznělo velké kino, že by museli jako napravit nebo upravit nebo zlikvidovat, prostě ho vyřešit.
1: Jasně, tak to už je v procesu, že jo?
0: Jasně, to přesně. Dvakrát bydlení, třeba pro mladé nebo něco podobného. Jedenkrát, a to je krásná zpráva, levnější hospody.
1: Tak, tak přesně, ideálně pivo zdarma, to bych bral.
0: Jako je pravda, že kdyby přišel nějaký politik a řekl, já tady budu hrozně krást, já všechno pravděpodobně zkazím, ale budete mít levnější pivo.
1: Tak no, ho volím.
0: Já to budu zvažovat, jako.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
19: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zetko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, a dneska spolu se budeme koupat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Cože?
0: Dáte si vanu, dáte si pěnu a pak na vás vznikne taková bublinková folie.
2: Ježiš.
0: Nebylo to nejlepší, přiznávám, ale já se polepším do příště. Tak bublinková folie je dnešní téma NZ-ka.
2: Je to tak, ona totiž původně byla vynalezená jako tapeta prostě na stěnu, že by si zdal.
0: Jako esteticky nebo prakticky to mělo jako plnit?
2: Asi učel. Esteticky, ale jako podle mě ta praktická věc je lepší, že jo, že si lupeš, to je takové uklidňující, to je super.
0: A co když ti to dojde, tak to jako zase měníš nebo?
2: No to seš váji, no.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Normálně se cítím zklamaný.
2: Jak to?
1: Protože dneska jste nedávali pozor ráno.
2: No
1: a prachy
2: pravda.
1: Nepadly. No tak co se dá dělat, co s váma? Já si ještě říkám, jako jestli je tu varianta, že žijeme v tak dobré době, že si všichni říkáte, mám tolik peněz, nějakých 5-6 tisíc mě nevytrhne.
2: A to je v pohodě, my si je necháme, když tak.
1: Přesně, no já bych se i pro 20 korunů ohnul, takže dej mi 20 a jsem tam hned, hele. No tak otázka, jak to samozřejmě měla Daria, jak asi tušíte, nedopadlo to hezky.
3: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
4: Všichni, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
5: Já doufám, že to přijde.
4: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
3: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
5: Zatím nikdo.
3: Ne.
4: To není možný.
5: Ne.
4: To není možný.
5: Ne.
3: Prosím.
4: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
4: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: regionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
2: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Tady Hit Radio Zlín, taky odpolední show, s vámi Pavel a Marťas. No a za volantem se naštveme pravidelně, asi všichni, že jo?
1: Úplně jednoduše, to je jako, hlavně si zanadávat, že jo, to ono to má takové jako sklidňující účinky, ale včera se mi stalo normálně, jsem byl takhle naštvaný, jsem si zanadával, protože jsem jel od Otrokovic a potřeboval jsem se v centru Zlína pod kongresákem otočit a jet zase zpátky.
0: Jo.
1: A tak jsem byl naštvaný, že to nejde, protože jsem si to uvědomil až v půlce cesty. A teďka najednou prostě z našeho éteru začal hrát nějaký song, já už ani nevím, co to bylo. A normálně takhle se ve mně změnila ta nálada prostě.
0: Bylo takže to úplně... díky muzice se mění nálada.
1: Ano.
0: Když tady pustím Evu a Vaška, co se stane? Tak v dopravě bude
1: nálada se taky změní, ale nevím, jestli dobrým směrem.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace. No tak konečně jezdíme bez problému, tak snad nám ten klid vydrží. Kdyby náhodou ne, tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. V kroměřížské nemocnici otevřeli nový urgentní příjem. Zatím bude sloužit chirurgickým oborům, do budoucna celé nemocnici. Prostory nabídnou větší pohodlí a kratší čekací lhuty pro pacienty a taky příjemnější pracovní prostředí pro zdravotníky. Nové pracoviště začne postupně fungovat během října a listopadu. Zlínská radnice připravuje revitalizaci psí loučky v Dlouhé ulici. To se nachází na travnaté ploše mezi Benešovým nábřežím, železniční tratí a Dlouhou ulicí. Má rozlohu více než 2400 metrů čtverečních a je určena pro volný pohyb psů bez vodítka. Přibude tam menší val, aby zabránil útěku pejsků, ale taky světla a lavičky. Ceny pohonných hmot stále rostou. Podle údajů společnosti CCS je litr benzínu oproti stejnému období v loňském roce dražší o 10 korun, nafta pak téměř o 15. Průměrná cena benzínu Natural 95 v celém Česku je 44 korun a 29 haléřů za litr, u nafty pak 28 korun a 25 haléřů. Analytici zároveň odhadují, že paliva budou dál zdražovat. Vzhůru je tlačí i rostoucí marže rafinérií. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, teploměry ukáží až 23 stupňů Celsia, zafouká slabý vítr do maximální rychlosti 5 metrů za sekundu.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
7: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: No a právě protože Šárka Holubcová ještě stále na dovolené, tak stále s námi Martin Král.
11: A teď už je ten čas, kdy já můžu říct dobrý večer.
0: Nikdo se na to netěšil, protože chceme, aby pátek byl nekonečný, tak jako celý víkend. Já doufám, že si ho řádně užijete, ať to máte v plánu jakkoliv. Ale já už teď budu vyhlížet rok 2029 a řeknu vám, co tam budeme dělat. Když vás to nezajímá, tak mělo by. Proč? Řeknu za chvilku.

0: Hit Radio Zinu, plení show PMK. Pavel a Martin. Jinak velké kino konečně ožije. To je jedna z největších zpráv takhle při pátku, co se řeší na internetu, řeší se to na sociálních sítích, řešíme to dokonce i my tady ve zprávách, už to zazdělo, že velké kino konečně teda znovu ožije. Já k tomu mám pár důležitých dat. No. Jedna z nich je, že 639 bilionů korun to bude stát.
1: Hezky.
0: Já jsem si k tomu našel takovou zajímavost, že byste si za 639 milionů korun, kdybyste měli, tak si za to můžete koupit 105 až 114 průměrně velkých bytů ve Zlíně.
1: Takový vlastní paneláček.
0: Jo no, takže buď jeden panelák nebo velké kino, tak v tom případě chceme teda velké kino, děkujeme za to.
1: No jasně.
0: No a bavíme se taky o novém parkovacím domě, co tam bude, bude podzemní, to je hezké, že se šetří i to místo, kulturní středisko pro akce, jak ty sportovní, tak i divadelní a všechny možné ostatní, něco takový jako druhý kongresák vlastně z toho velkého kina bude.
1: No počkej, takže kino už nebude, jo?
0: Nebude, už to nebude kino.
1: Aha.
0: Ale všichni toho stejně budeme říkat velké kino. Tak jak,
1: no jasně.
0: Tak všichni chodíme na Moskvu. Nikdo nechodí na hotel
1: Nebo na Prior, že jo?
0: No přesně, přesně. Jsou místa, která zůstanou v našich srdcích navždy.
1: Nejvíc.
0: Stejně jsou tady lidi, kteří neustále říkají, že jezdí do Gotwaldova, že jo?
1: No, nebo chodí do Zlíňanky. No,
0: jasně. A ono už to není Zlíňanka, že jo?
1: Není, no.
0: To je úplně vlastně, to je úplně smutný vlastně.

0: opravdu nás internet sleduje? To je no velké téma.
1: Jo. No určitě ne.
0: Ono se říká, a my tady na Hitradio Zim odpolední show s Pavlem Martinem to taky můžeme trošičku jak nakousnout, že se říká, že když o něčem budete hodně furt mluvit, tak vám pak začnou vyskakovat reklamy na tuhle danou věc
1: nejvíc
0: na sociálních sítích na internetu.
1: Úplně.
0: Například, když budu prostě mluvit o tom, že si chci pořídit pejska a že potřebuju zázemí pro něho a že se na pejska těším a tak dále, a budu furt takhle jako mluvit, třeba před telefonem, tak se říká, že pak když vytáhnete telefon a zadáte do něj třeba sociální sítě nebo cokoliv, tak na vás začnou skákat reklamy s hračkami pro psy například.
1: Může být. Mně to funguje takhle sídlem a to ani nemusím říkat, jo. Já vždycky pomyslím jenom na to, že bych si možná něco dal a hele, už je tam nějaký burger třeba.
0: Já jsem chtěl právě říct, že na mě furt teďka v poslední době skáčou reklamy, investujte, pokud máte 500 milionů na účtě.
1: Aha. Což to ale není pro tebe, ne? To se spletli.
0: No právě.
1: To patří mně. Vrač mě zpátky.
0: Aha, no a pak druhá věc, pořád mám reklamu na růžový slon, tak nevím.
2: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
21: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
24: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. Tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: na Hitradio Zín Shakira, nicméně zároveň za námi téměř i pátek 18. září, pokud bychom se měli ohlédnout, jak ten den vlastně probíhal, jak to bylo fajn, pokud i vy sami se ohlédnete, co jste dneska zvládli v práci, ideální odpověď je vůbec nic, přišel jsem do práce, jo, kafe, pokecat si, ideálně jenom formální návštěva práce a pak jít domů, prostě pohodička. Nicméně my jsme dneska tady dokonce i pracovali, což je nevídané.
1: To je divné, no.
0: Dneska,
1: to se nám nestává.
0: No, a dneska jsme vlavou proti zdínu, ani dokonce nevysoutěžili žádné lístky, žádné jsme nerozdávali, ale měli jsme tady speciální díl této soutěže, testoval ses ty, jestli můžeš dále zaskakovat za Šárku Holubcovou, než se nám vrátí z dovolené, prošel si ze dvou třetin, takže
1: to byly, jako ta třetí otázka, já bych to nepočítal, to byla taková jako triková otázka.
0: Ne, uděláme to tak, že budeš chodit dva dny ze tří jenom.
1: Počkej, ale týden má pět dnů.
0: Nezájem, přijde, že to
1: ti nevychází. No nicméně, Filip tady dopoledne zmínil ještě hru Diablo, ke které přibude pátý díl na jaře 29. A shodou okolností ve stejném roce by měli dokončit opravy velkého kina. Náhoda? Nemyslím si.
0: Možná je to taky vhodná chvíle pro to vám oznámit, že na jaro 2029 tady teda očividně nebudu. Udělám si delší dovolenou.
1: Bude takové tiší vysílání, no.
0: Bude.

0: pátek odpoledne, ladíte Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Martin. A hele, já se tě zeptám na jednu věc. Jo. Stalo se ti někdy, že jsi našel třeba v kapse od bundy nějaký jako peníze, kováky, nebo klidně i třeba, nevím, stovku? Takový jako překvapení pro chápu, sebe sama.
1: Chápu, nestalo, až se tak stane, tak přestanu pracovat.
0: Dobře.
1: A jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Jako.
0: Ne, proč se na to ptám? Protože teďka normálně se stalo někde v zahraničí, v Americe, že někdo našel prostě doma zapomenutý 132 let nějaký časopis nebo nějakou knížku. A šel jí vrátit do knihovny, do který patřila.
1: Tak jestli to byl Playboy, abych to radši nevracel a prvně to utřel. To v první řadě. A za druhé, co to bylo za časopis?
0: Hele, byl to nějaký Century Illustrated měsíční magazín.
1: Your English is very good and yes. Mine too.
0: Yes, very good, better, I understand.
1: This is odpolední show for you.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Věrce. Dobrá práce, Věrko!
6: Rudolflešení.cz.
7: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
12: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
15: CZ.
18: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
19: Vinylovou? A bude sama hrát?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Zaostřeno na region.
13: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.

0: Hit Radio Zlín se jdeme rozloučit, ale s úsměvem na tváři, protože tady je pátek, protože nás čeká víkend.
1: Jdeme si to užít, no yes. Jasně.
0: No tak nabízí se, my jsme tady vlastně furt řešili, co vy, jako kam vás poslat třeba na volno, jak si užít víkend, jestli jezdíte za babičkama a podobně, ale nikdo se nezeptal nás, nikdo se nezeptal ani mě. Teď máš prostor se mě zeptat.
1: Jo, a když mě to nezajímá?
0: Mě zeptej se prostě.
1: Dobře, Pavle, prosím tě, pojď nám říct, mě to hrozně mrzí, že se tě nikdo nezeptal, tak pojď nám říct, co máš plánu na víkend.
0: Čau, ani se neptej. Tak pondělí v 15, mějte se.
1: Čau.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S opravou vozovky počítejte na cestě mezi Lípou a Slušovicemi hned za kruhovým objezdem. S kyvadlovým provozem se setkáte v ulici Pod Zámčí v Napajedlích. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Šohaj aj cérky, zámecký Ryneček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než stovka hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září, za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
10: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
12: Hezký dobrý večer s vámi, Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
13: Yo man.
14: Yo.
13: Open up man.
14: Yo, what you want, man?
13: My girl just caught me.
14: You made her catch you?
13: I don't know how I let this happen.
14: With who?
13: The girl next door, you know? I don't know what to do.
14: Say what?

Na kolena, na kolena, na konela. Ivan Hlás právě teď dozněl z éteru Hit Rádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude třetí adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli. A někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP, je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na go out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, děnděši, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho, tak napište na 777-937-777, stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj, a já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: R.E.M. Day Sleeper. I tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne, přesně za 3 měsíce, takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každýho z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Zaostřeno na region.
2: Krásný den, je tu podcast Zaostřeno na region a dnešním milým hostem je paní starostka Stanislava Zývalíková. Malebná obec Tečovice u Zlína, vaše rodiště, paní starostko. Co bychom rozhodně měli u vás navštívit?
3: Naše obec není bez minulosti. Naopak, máme za sebou stovky let historie a já bych vás ráda pozvala do našeho klenotu, do kostela svatého Jakuba Většího. To není obyčejný venkovský kostelík, je to jedna z nejcennějších a nejstarších sakrálních památek na Moravě. A když si to představíme, ten kostel tu stojí přibližně 7,5 století. Stál tady dávno předtím, než vznikl Zlín, jak ji dnes známe. Přežil války, epidemie, změny hranic i státu. A my kolem něj každý den chodíme. Je chráněnou kulturní památkou a právem. Dochovaly se na něm prvky, které odborníci považují za skutečně vzácné. Já sama jsem hrdá, když slyším, jak o našem kostele mluví historici a průvodci. A teď to nejdůležitější. Památka sama o sobě je jen kámen a malta. Cenu má ve chvíli, kdy k ní lidé mají vztah. Proto považuji za jednu z našich povinností učit o téhle historii další generace.
2: To byl podcast Zaostřeno na region. Tentokrát byla naším vzácným hostem starostka Stanislava Zývalíko.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Zaostřeno na region.
2: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kelly's Trick Me, takový R&Bčko, bokem doprava a bokem doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj gospel night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje. Já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny. A to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala: Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel. Černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na gospel night. A kamarádi, my máme před sebou ještě víkend. Sobotu, neděli. Spousty dárečků, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu. Tak rozhodně buďte s námi a teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

0: Thompson Twins, Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, taky Lea, dobrý večer, 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál, až do 21. hodiny vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága až Djord, nebo taky Sonja, Bryan Adams a spousty dalších skvělých hitovek. Tak se těším, co pak bude asi teď, počkejte si na to.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
7: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi Lea Děnděši, 2 minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ, protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle? One Night in Bangkok, Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru, protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio Zlín. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz. Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Chata v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 2 300 000. Rodinný dům v Pražmě na Frýdecko-Místecku za 6 600 000. Rodinný dům v Jičíně Moravčicích za 3 044 250. Byt 2+1 v Havlíčkově Brodě za 3 999 000. A byt 4+1 v Sokolově za 2 890 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně.
16: Náplně hned.

pokračujeme dál, čínský rok 1970. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors, So Young právě teď.

0: pátek večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, 80, 90, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili. Tak 90, vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci. Tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, až do 21. jenom ty nejlepší songy.
1: Hit Radio Zlín.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hotovo?
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Věrce. Dobrá práce, Věrko!
7: Rudolf Lešení CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
12: Uni Hobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
18: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
17: CZ. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
20: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz

0: Hit Rádio Zlín.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 9.

0: korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio Zlín.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Buongiorno, arrivederci. Troška té italštiny, protože právě teď nám z Eteru Hitrádia dozněl Eros Ramazzotti. Já ho miluju. Jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle. Zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta. A s tebou a vaším Hitrádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká. Což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu. A o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba. Nebo takhle, ne hudba, to je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas, I Got a Feeling, to se k pátku hodí, tak jdeme na to.

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je teď slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelné, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio Zlín.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj vůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Rádio Zlín.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Hotovo?
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Věrce. Dobrá práce, Věrko!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.